0: prvou účinkujúcou na festivale v Hornom Lieskove. Pri príležitosti 100. výročia založenia dýchovej hudby Lieskovanka bola dýchovka s názvom Lidečanka. Jej kapelníkom je Dominik Jurica.
1: Moja prvá otázka je, odkiaľ ste, Horní Lideč alebo Lidečko?
2: My sme přímo z obce Lidečko na Valašsku, kúsok od Vsetína.
1: Ako je to tam s tradíciou dýchovej hudby? Ja to mám skôr spojené s takouto pastierskou kultúrou, valašskou, možno tie folklórne súbory tam fungujú, teraz práve idem z Rožnova, z folklórneho festivalu, takže tá dýchová hudba tam má tiež svoje miesto?
2: Když ste spomínala Horní Lideč, tak práve v Horní Liči funguje práve spíš cymbálová muzika a ve Valašských Chlobokách taky hodně jede folklor jako na cymbálových hudbách, ale dechová hudba v Lidečku má tradici už 103 nebo 105 let, teďka přesně nevím ten ročník, vlastně byli jsme založeni v roce 1921, takže dechovka tam má dlouholetou tradici.
1: Ako je to s vaším kádrom, povedala by som? Ja viem, že to hudobné školstvo u nás na Slovensku aj v Čechách má v podstate v úvodzovkách rovnaké problémy. Je to tak, že tých detí alebo mládežníkov, ktorí sa učia hrať na dýchové nástroje, nie je možno až tak veľa a ak aj sú, tak nemajú vždy uplatnenie. Takže chytajú sa skôr tých dýchových hudieb aj u vás?
2: Do dechové hudby nastupují teď momentálně mladí lidé. My u nás v Lidečance teď tam mám ogaru, který má vlastně 15 let, bubeník má 16 let, ogaří teďka zpěvák vlastně nastoupil, má 20 let, takže nám se docela daří teď momentálně poslední 2 roky, aby nastupovali mladí lidé, ale tak jak pravíte, dostat mladé lidi právě do toho orchestru nebo do té dechové hudby, pokud tam už nemají nějakého svého kamaráda, tak horko těžko tam někoho dostat, ale zatím se nám teda teď momentálně daří a už mám konečně ustálený kádr, protože poslední 2 až 3 roky jsem to látal po každé nějaký záskok a byly to problémy, nemohli jsme hrát úplně nacvičené skladby, protože cizí muzikanti to úplně neznali. Takže teď konečně už já sám za sebe jsem spokojený v kapele a už mám teď momentálně stabilní kádr a relativně mladých lidí, tak snad mě brzo neuteču.
1: Ako je to s hernými příležitostmi? Ten severovýchod Moravy asi může být dost náročný vychytať podujatia, já nevím, festivaly, koncerty, zábavy, hrávají to dýchové hudby u vás?
2: My vesměs hrajeme hodně pro hasiče, různé výročí, výlety, festivaly tam obehráváme, ale je to pravda, že na tom severu Moravy je to takové poslabší. Spíš ta jižní Morava jede, takže tam taky hráváme, ale podíváme se i třeba někam dál. Včera jsme hráli v Heřmanicích, je to kousek za Brnem, takže jezdíme, hrajeme se a sehnat ten kšeft bývá někdy problém, ale už Lidečanka tím, že máme přes 100 let, tak jsme známi. Takže se nám to teď momentálně zháňá jednodušeji, že už nás lidi znají a už někde hrajeme třeba těm hasičům, jsme hráli na 80, na 90, na 100, takže ta Lidečanka jako má svou tradici a máme některé akce svoje dané, kde hráváme docela pravidelně.
1: Ještě se spýtám na takovou repertoárovou záležitost. Já vím, že ta Južná Morava má svojich autorů, má svůj ten taký repertoár, který se aj tu na Slovensku často hrává a páči. Ako je to u vás? Hrávate vaše ľudové piesne alebo máte svojich autorů, upravovateľov toho repertoáru, ktorý je u vás doma?
2: V dechové hudbě Lidečanka působil dlouholeté, byl tam František Kohoutek jako náš dvorní skladatel, takže ten hodně pro nás psal, potom vlastně kousek ve Valašských Chloboukách působil pan František Maňas a i pan Václav Maňas, takže hrajeme hodně jejich skladby, které jsou typické pro to Valašsko, ale už aj trošku pro tu Jižní Moravu. Samozřejmě to prokládáme právě i Mirkem Procházkou a snažíme se sem tam něco Vacek, Vejvoda, ale tam toho máme poskromnu, protože přece jenom jsou to čeští skladatelé, tak ať to hrají v Čechách a my si hrajeme svoje. A máme takovou jako všeho chuť. Nejsme vyloženě jenom o Lidečku a Lidečko, ale snažíme se právě sem tam zabruslit aj na Jižní Moravu, sem tam do Čech, aby jsme měli takový široký repertoár a zvládli obsáhnout všechno a všechny posluchače.
1: Moja posledná obligátna otázka. Čo by ste Lieskovanke zavinšovali s tým narodeninám?
2: Tak Lieskovanke bych zavinšoval, ať se jim daří, tak jak se daří teď momentálně nám, aby tam byl mladý kádr, aby mladí muzikanti nastupovali, aby staří muzikanti, kteří tam jsou, aby se jim dařilo, aby dokázali ty mladé podpořit, pomoct jim a aby jsme se tady sešli minimálně nejdřív, jo, příští rok, pokud možno určitě na 110. výročí a dál, aby ta muzika opravdu fungovala a aby ty možnosti, aby jich bylo čím dál více, sice jich ubývá, ale musíme na tom zapracovat, aby jsme jich měli víc. Aj my v Čechách, aj vy tady na Slovensku a Lieskovanka zvlášť.
0: Nahrávky Lidečanky v našom rozhlasovom archíve nemáme, ale na Valašsko sa presunieme v nasledujúcich chvíľach prostredníctvom nahrávky dychovej hudby Záhořané.
3: Dívám sa z Radhošťa, z té hory posvátné. Soláně, Cábu či Sveradová. Pode mnou krajina tichá je, zvlněná, nádherná, valašská